0: oslávenec tohto týždňa.
1: Pán Richard Krajčo, skvelý herec, skvelý spevák, muzikant, má rok pred 50-kou, mladík to je ešte, no tak som si povedal, že skúsime mu zavolať. Richard, ku nám sa dostala teda taká tajná informácia, že si mal v pondelok narodeniny.
2: Neuveriteľné.
1: A oslavil si?
2: Ja měl jednu takovou rodinou, to bylo prostě s dětma a se ženou, a pak jsem měl jednu jenom se ženou. A ta právě byla v pondělí a my máme takovou tradici, že vždycky vyrazíme a prostě blbneme, dokud to jde.
1: Počkej, jakože blbneme znamená čo?
2: To je takzvaný den a noc neomezených možností. Robíme všetko možné a my jsme to na druhý den zhodnotili, že opravdu nám se spolu kalí jako nejlíp. Prostě úžasný večírek takhle ve dvou, ale bylo to absolutně fantastické.
1: To je perfektné, ale škoda, že to je ve dvou, lebo ja by som sa tam kľudne aj rád vyskytol, tak to dobre znie lákavo. Ale ty si taký povestný aj tým, že ty zvykneš organizovať svojej žene nejakú tajnú oslavu s kamarátkami, tak to ma celkom zaujíma.
2: Tam je zakázaný vstup mužom, tam som jenom ja, ako takový ako číšník, takový poskok a sluha.
1: Tak zas nič.
2: Ja sa tak o ne starám a oni vždycky mají proste kalbu. Jednou tady mňa kolotoče, loni dostali holky stripperskou skupinu. No, žena říká, že se jí to moc líbilo, takže samozřejmě i letos něco bude.
1: Dobré, koupil ženě kolotoč, milionář, no jo. Tak my jsme ti připravili také špeciálne blahoželanie. Ono je zložené z tvojich textov. Takže v prvom rade je mi jasné, že už máš taký mierne pokročilejší vek, už si dosť zažil, ale aj tak ti prajeme samozrejme, aby ti tie najlepšie spomienky spievali.
2: Jednu chvíli jsem měl pocit, že jsem si splnil už úplně všechno a pak jsem si říkal, takhle to nejde. Takhle jakoby tady člověk nemůže existovat. Takže jsem znovu začal snít a mám plný seznam všemožných věcí, které chci ještě zažít a za kterýma běžím.
1: To je perfektné, to nech si zostane, nech se ten zoznam rozširuje, ale samozřejmě je mi jasné, že jako každému jednému aj tebe občas nastanou nějaké ťažké dni, tak ti prajem, aby si pri týchto ťažkých dňoch nikdy nezabudol, že najdůležitější je vtedy
3: zpívat a hrát, kotníky líbat.
1: Presne
2: jo,
1: tak.
2: Člověk nesmí nikdy zapomenout na pokoru a na drobné radosti. A třeba pro mě muzika je taková, jako vášeň. A je to taková věc, kterou si člověk pořád může brát sebou a on mu vždycky ten den dokáže nějakým způsobem udělat. Jo? Takže nezapomínat, tančit a zpívat a chodníky líbat je pro mě jakoby ta pokora. Umět se sklonit před vyššími věcmi.
1: Ano, iba tak se dá dostat ďalej. Já s tebou úplně souhlasím. Tak víš čo, do tretice by som ti rád zaprial, kým to budeš chcieť, aby tvoji fanúšikovia vládali na koncerte spievať.
2: To bych si taky přál. A víš, a to je vlastně strašně zvláštní. Já jsem loni prožíval takovou jakoby krizi, řekněme, jo, hudební identity. Vyhlásili jsme koncertní pauzu.
1: Okay.
2: Takže jsem měl pocit, že nás to všechny nějak vyčerpalo a to. A ve chvíli, kdy jsme odehráli poslední koncert oficiálně, když jsme to oznámili, tak ze mě spadlo velké břemeno a já jsem znovu začal skládat a dávat hromady nové věci. A ve čtvrtek jsme vydali už první single z nové desky, kterou jsme natočili, protože to šlo najednou strašně rychle. Myslím si, že je to hrozně fresh, že jsme se prostě nabili nějakou jako novou energii.
1: Perfektně.
2: Doufám, že ještě chvíli tady prostě pro ty fanoušky budu a když mi to půjde, takže budu skládat. A já doufám, že i těma novýma věcma jim prostě budeme dělat radost a že budeme bavit a že budou chodit, protože nás to vlastně zase nabilo. A nemůžeme se dočkat, až jim to zase budeme všechno hrát.
1: To je perfektné, že to takto funguje naozaj vždy, že si urobíš nějaké plány a Boh se jim potom vysmeje. Ty si chceš dát pauzu a on povie, nie, pošlem ti energiu a můžeš tvoriť. Tak nech ti teda vydrží ještě dlouhou dobu. Ďakujem ti za toto spojení a prajem ti dlhý, príjemný čas.
2: Tak já se s váma taky se všema loučím. Moc děkuju za telefon, mějte se krásně. Děkuju, že jste si vzpomněli.
1: Samozřejmě, že si jeden z vašich největších hitů teraz zahráme. To byl Richard Krajčo, 49-ročný. Tou cestou.